můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
3: Attention! Jeny.

0: kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz. Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Dobrý plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.

0: tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
1: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdyby se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 1500 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Řidiči, nohu z plynu mezi Stříteží a Výšinkou na Trutnovsku. Ode dneška tam platí 70 a znovu se nám rozjíždí úsekové měření rychlosti. Kvůli stavbě D11 může být limit později snížen i na 50 km v hodině. Teď ale platí 70, tak bacha na to. 14 km v hodině, takhle mírný vítr bude vát na východě Čech při pátku, no a čeká nás v celku pohodový den, polujasno až oblačno a teploty čekáme mezi 16 až 21 stupně Celsia. Takový bude pátek na východě Čech.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort

0: čau.
1: Ahoj.
0: Taky Dave.
2: Dobré ráno.
0: A já, Michal, hezké ráno. A Jasmin, mě by zajímalo, proč nás tady natáčíš tak do poránu, když
2: to dovoluješ.
1: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
0: No tak to jo.
1: No tak to jo.
2: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
0: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano David. Hezké ránko.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: jsme odstartovali páteční snídaní šampionů na Hit Radio. 6 hodin, 5 minut, my vám přejeme hezké ránečko. Tak co vy? A plány na víkend? My kdo jste u rádia? A co chystáte? Práce anebo konečně odpočinek? Konečně jste se dočkali po celém pracovním týdnu. Tak u nás tady ve studiu to je tak, že Jasmin bude odpočívat, David taky, a já dneska jedu na česko-brazilskou svatbu.
1: Jak to víš, že budeme odpočívat vlastně?
0: Ano, protože se smějete celý ráno.
1: Dobře, počkej, česko-brazilskou svatbu?
0: No, budou tam Brazilci a Češi teda tím pádem.
1: Je, tak to jsme nevěděli, to děkuji.
2: Když to takhle vysvětlíš, tak, tak je to hnedka jasnější. No.
0: Já jsem hlavně zvědavý, těším se na to jídlo, protože já teda na ty svatby se jezdím zásadně najíst. A čím víc exotická svatba, tak tím víc zajímavější jídlo.
1: Teď si tě určitě někdo bůkne po tomhletom výroku. To se těším.
0: Já mám rád i česko-český svatby, jo? Svíčková samozřejmě, když je dobrá, polívka, vývar, nadlíčková. Takže co budete dělat o tom víkendu?
1: Hele, mě opravdu s podzimem, s příchodem podzimu začal klídek, takže já pojedu někam na výlet s přítelem.
0: No, tak říkám, že budete odpočívat.
1: No jo, trefil jsi to výjimečně.
0: A co Dave?
2: Turnaj v padelu. Nevím, jestli vám něco ten sport říká, je to takový zjednodušený tenis.
0: A padel, to je, na to potřebuješ paddleboard, ne?
2: Těsně vedle.
1: Kdo viděla v Island takový?
0: No, protože tak my jsme se tady bavili o tom.
2: Na Alpha Island,
0: no teda. Počkej, právě že ne. Já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi padlem a ani skvoč podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, tě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, hlavně taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy? Je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granulu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, pojďte nám napsat, odkud jste, a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777-937-777, vrátíme se k tomu, teď hity, tohle je Leona Lewis, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love. Posloucháte Hit Radio chvíli před 7:15. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposledy vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Poctivá česká granola. No a já si myslím, že to je nádech a... Můžeme na to.
0: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhltli na...
2: Nevím, proč říkáš my, když to sně celý ty, Michale.
0: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
1: Kateřina Praha zítra odlétá na dovolenou.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí mytí oken.
1: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u Tchyně.
0: René dneska má narozky, zítra výlet do Beskyd.
1: Lucie Bruntál je úplně KO, bude odpočívat.
0: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
1: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
0: Vojtěch Jíčín plánuje se podívat na akci Jíčín město pohádky.
1: Lucie Bytče chce dočíst šikmý kostel.
0: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí. Budu makat celý víkend.
1: A já Žamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
0: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
1: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
0: Lucka Praha zase fotbal.
1: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
0: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
1: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece žrát, válece spát a pít.
0: Tak já nevím, včera Horní Měštec. Dneska, co jste řekla? Ostradov.
1: No, tak to ježišmarja.
0: My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u Tchyně.
1: Neděle u Tchyně, tak počkej, já se podívám.
2: Hnedka na začátku.
1: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u Tchyně, tak pojďte nám napsat, ale jo, už to vidím. Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u Tchyně. Ano.
2: Je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
0: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet.

0: 10 minut půl sedmé, posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat, a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na Mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandály.
0: No, tak by mě zajímalo, kdo jsou ty posměváčci teď, co?
1: Nosili jste to? Nebo nosíte?
0: Já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
2: A nikdy to nevypadalo dobře teda za mě.
0: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo, ale co mě teda baví, ponožky v žabkách, to je teda ještě větší krasojíza, jo, to jsem se jednou přistihl, takže jsem potřeboval někde někam jako rychle vyběhnout, tam měl jsem jenom žabky a teďka jak máš prostě ten palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
2: To je zajímavý, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě.
0: No. Ano, já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno, no, potřebuji se obout, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
2: V normálních teniskách.
0: Ty?
1: Taky.
0: Taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je tehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
0: Ale někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich, a teďka to, hele, akorát v nich měl vlněný ponožky. Hele, jakoby každý to chce.
1: Proti gustu.
0: Proti gustu, ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika, Divoký byl, Plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
18: Vidra chytil zlatou rybku.
19: Pusť mě, splním ti tři přání.
18: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
19: Hapex.
18: Pergolu z konstrukční hranolu.
19: Hapex.
18: Střechu.
19: Hapex.
18: A co kvalitní palubky?
19: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
18: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
19: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
18: www.hapex.cz.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
21: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
22: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
21: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
22: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáři pracují na Svitavsku v Kocklířově. Obsadili několik míst na hlavních tazích, proto tam určitě projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor si dávejte taky na Náchodsku, kde se pracuje na trase Náchod Česká Skalice. I tam čeká dopravní omezení.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update.
2: Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. Tři pětiny dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
0: Cože, čeho přibylo?
2: Útoku.
0: Takže 2 miliardy korun, jo.
3: Co je ten ostrý?
0: To by teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
2: Taky.
0: Něco. Taky. A akorát ono to přišlo od jiný, než u kterých jsme, jo.
2: Jo, přesně.
0: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5 000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. A tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás vidíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 7.10 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: koukám,
0: ven.
3: Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5.10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 tisíc, tak prosím vás vylečte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne.
3: Prosím, 7 tisíc lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali ty psi? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 tisíc korun!
2: Gratulujeme!
3: Děkuji.
2: Potěšíte takhle
3: přečtečný ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 tisíc?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Bájo.
0: Takže to bylo 7 tisíc včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 tisíc.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
7: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
7: Butik salon Professional Treatment.
6: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernější.

0: Age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.

0: ulice. Jezdí se okolními ulicemi. No a pozor si dávejte taky na Náchodsku v Dolní Radechové, kde se pracuje v Kostelecké ulici.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Nitrádio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to
1: je, slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo? Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Takhle, já to dovysvětlím, jo? Takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest, roční zákaz řízení, teda jako zakázat nebydujímu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u
0: to
1: slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale před, no. Jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter, Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Rádiu.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Je konečně tady.
4: Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš količ blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje tedy tuto sobotu. Solnická Dobruška. Tedy hýří nápady.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
6: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: S Viany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany. Srdeční záležitost.
0: Rádia.cz Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranily. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil 2 góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Chrasti na Chrudimsku už začala výstavba nového kruhového objezdu u Sokolovny. Silnice je kvůli stavbě uzavřená a řidiče čekají objízdné trasy. Pro nákladní auta jsou delší. Co máme informace, tak dopravní omezení potrvá až do 1. prosince. No ještě se na Černé hoře dáme počasí, o víkendu ty teploty snad vytáhneme až na 24 stupňů Celsia. Bude to takové babí léto. No a dneska se budeme točit kolem 20. Bude celkově příjemně, čekáme polojasno až oblačno po celý den. Takový budeme mít pátek na východě Čech.
10: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky.

0: snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Krásný pátek, pátek.
0: Snídaní šampionů.
2: Za chviličku v 7:10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
1: Tak zůstaňte u rádia a samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7:00 startuje se CEO. Hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Hezké páteční ráno, posloucháte Hit Radio, 7 hodin 9 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš

0: naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co, takhle?
1: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a musím to třeba
0: zase. No jasně. Musí to být šok, co, když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom vám povězte, jak to tam vypadá.
1: Na místě to vypadá naprosto nádherně. Vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici. Takže tady se slavilo včera něco. No, to konkrétní místo, abych ho popsal, jo. Stojí tady motorka a jsou tady 4 misky pravděpodobně pro kočky na žrádlo. Takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
1: To je to takový útuleček, ale zároveň půjčil na motorek pravděpodobně. No uvidíme, uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund, máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
1: Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo. To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
1: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
0: Tak Ondro.
1: Ptáček tady proletěl, to je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být raní ptáček teďka, takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí a tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
1: Vám taky, děkujeme, ahoj.
2: Dík, ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
3: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: My vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kde bychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, který monitorují pohyb v posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekaný aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: To asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného, než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by napráskala vaše postel, kdyby uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Mě by strašně nadávala teda za to, že chrápu teda, to je jako to jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, který ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k něčemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hit Radio, taky Jeezy, Alicia Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
7: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
6: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
7: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
3: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
9: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
10: Jasně.
9: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabitek.cz.
10: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
11: Dusno pohádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes pozor v Hradci Královém na Pražském předměstí. Omezení čeká v ulici v Lipkách, kde se jezdí objížďkou. No a pozor taky na Chrudimsku v Chrasti, kde se pracuje v Tyršově ulici a proto se dočasně jezdí okolními ulicemi.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: páteční ráno z Hitrády a tohle jsou hodiny, dívej, 7.29. Dobré ráno, šampioni.
1: Vám, že máš, co chceš a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje. Letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky. Jedni kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 44. Kdy si můžu vyzvednout cenu. Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to vnímáš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka?

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty jsi říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT Service je váš. Tak jdeme na to.
3: Dobře.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
0: Kristiáne, ty jsi divo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, 5. otázka.
0: Jsi proto, Kristián. Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?
3: Vltava.
0: Kristiáne. Ale bylo to bez nápovědy od taťky, že jo? Já jsem neslyšel žádný napovídání. Ty jsi boží!
2: Na pána jsi to tam poslal všechno a vyhrál jsi to.
0: Tak Kristiáne, vyhráváte s taťkou voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk, to se bude hodit, co?
3: Dobře.
4: Kristiánku si fajn.
0: Dobrý, a ještě mi řekni, jdeš do školy nebo máš volno dneska?
3: Teď jdu do školy.
0: A jaký to je takhle, první týden ve školy, co?
2: Druhý teď.
0: Druhý, teda.
3: O, dobrý.
0: Promiň, jak tě opravil, ne? Tak nic, já už se na nic ptám. Ale zvládni to tam, hezký pátek. Taťko Tomáši, krásný víkend a zase někde ozvete, chlapi.
4: Vám taky.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: krásné ráno zítra, Rádia 7.41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošťa, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka, a pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
2: Tak nás zajímá, hele, Davide, nech ty to máš doma. A nemůže si stěžovat, hejč.
1: Ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastní, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo, dobrý, tak všechno fachá, asi jdu lehnout, v pohodě. Víte co?
3: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
2: Tak se do nás kopla, Jasmin, je ti líp teďka?
1: Jo? To jsou podložená fakta.
2: No jo, to zase našla ve 100 plus 1 zajímavost, tak co? Poetika, blízko pro vás všichni, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
3: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
2: Ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli Poetika, hezké ráno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na první.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dnes ráno hlásí dálnice D11. Pozor na kilometru 30,5 ve směru od Hradce Králové na Prahu. Je tam auto s defektem a doprava zpomaluje. No a opatrně taky na Orlicko-Ústecku na průjezdu obcí Králíky. Tam se projíždí jen kyvadlově.
6: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Body to Love. Páteční hit rádio 7.51. Pojďme se dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
1: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já se počet teda tu zprávu.
2: Tak já tipuju třeba 80.
0: Je to 100, je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady mám dám něco, jo. Tak u nás by jomrnkový koblihy, tak víme, no.
2: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
0: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren, Ordinary, hezké ráno.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air,
9: online
0: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Řidiči, nohu z plynu mezi Stříteží a Výšinkou na Trutnovsku. Ode dneška tam platí 70 a znovu se nám rozjíždí úsekové měření rychlosti. Kvůli stavbě D11 může být limit později snížen i na 50 km v hodině. Teď ale platí 70, tak bacha na to. 14 km v hodině, takhle mírný vítr bude vát na východě Čech při pátku, no a čeká nás v celku pohodový den, polujasno až oblačno a teploty čekáme mezi 16 až 21 stupně Celsia. Takový bude pátek na východě Čech.
12: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Krásné ránko vám přejeme.
17: Krásný pátek.
18: Snídaně šampionů.
17: Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají a to ani kdybyste chtěli.
16: Činasky, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio

0: 8. Slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý, jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka, mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl nad chyně vždycky štěstí. Já jsem nikdy nic takového neřešil. Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidmi.
2: Je to brutální, tohle slyšet od chyně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš, takže já se nemůžu úplně přidat k tomu, k nějaké hlášce od chyně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic konkrétního.
1: Taky jsem měla vždycky super tchýně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohleto nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi posluchači.
0: Jestli jste prostě slyšeli něco speciálního od vaší tchýně, tak nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem pošlete klasicky SMS-kou na stejný číslo. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline.

0: 8 hodin, 12 minut. Hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Já jsem tady otevřela téma tchýně a jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela Pandořinu skřínku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale
0: zatím.
2: Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou. K tomu navíc přemlouvala moje tchýně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika.
2: Tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchýně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchýně mi způsobila arytmie jako prase. Je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu, teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchýně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
2: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím, tak pojď, Ivčo.
3: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchýně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivuško, ty nám ale rosteš, ty se nám zakulacuješ, no teda, a pak samozřejmě takový ty keci potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
2: Celá ona, no jo, tak...
0: Tak tchýně umí potěšit, no rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchýně pije krev, tak já měl bych tady jeden vtípek. A chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchýně a ještě jí kouká hlava.
2: Hrozný.
0: No nic, Maroon 5, Dislav.

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio snídaní šampionů, 9:03. Tak zpráv ohledně vaší tchýní, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo, tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva, přeji dobré ráno, tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádí mýho syna, odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a oživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říká, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend.

0: taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
12: Zkuste si dát minutku klidu.
13: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
14: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
15: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
16: Vinylovou? A bude sama hrát?
15: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
17: Experto Family. Od V podlahy.
18: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio Černá Hora.

0: 8.31, tohle jsou vynikající Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This na Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update. Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
2: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda zmíníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme. Co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu víc spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
3: To by nešlo udělat. To bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubírala ta... Ne?
3: Nejde, jo.
0: Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hitrádio.
1: Zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.

0: Někdo z vás může vyhrát 6000 korun.
1: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
0: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo. Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7:10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9., můžete vyhrát až
1: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to si myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla.

0: začíná u nás.
1: Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
4: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
5: www.juta.cz.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Faktury, faktury, faktury.
9: Trápí vás faktoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: No, tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
15: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
16: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
17: Hitradio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ready Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slím tam.
0: Stojíme ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, ne, bylinky, česnek.
1: Nebo obojí.
0: Obojí.
1: A i pálivo.
0: Pak ještě pálivá, že jo? A to si nedávám. A když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce, říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybněji ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, hele, tak, no, tak
1: ne, to chutná opravdu, úplně. Když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
0: Já bych si dal.
1: No?
0: Já bych si dal.
1: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
0: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, a já jsem teda skálopevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou, až se budete dneska v noci vracet z mejdanu. Tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio.

0: páteční hitrádio a snídaně šampionů, taky Imani, Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska někdo 5000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6000 korun, registrace a detaily.

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu na příjezdu do Pardubic v Rybitví směrem od Chlumce nad Cidlinou. Havarovala dvě osobní auta. Místo je tady s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Kolona se zatím netvoří, co máme informace. No a opatrně také na dálnici D11 na 68,5 km směrem od Hradce Králové na Jaroměř. V levém pruhu probíhá údržba a oprava svodidel. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdy.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Odborníci říkali, že pohonné hmoty ještě podraží a stalo se. Za týden benzín i nafta skoro o 2 koruny. Třeba Natural 95 je nejdražší od léta 2022. Průměrná cena u nás ve východních Čechách je 44 korun, u nafty skoro 48. Nabízel se další vládní strop, ale vláda se v pondělí rozhodla, že nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot a tak můžeme čekat, že cenovky nahoru ještě půjdou. Zdražila ropa ve světě a pocítí to naše peněženky. V Chrasti na Chrudimsku už začala výstavba nového kruhového objezdu u Sokolovny. Silnice je kvůli stavbě uzavřená a řidiče čekají objízdné trasy pro nákladní auta delší. Dopravní omezení potrvá až do 1. prosince. No a teď Pardubice, kulturní instituce spadající pod město, vstupují do nové sezóny s pestrou nabídkou. 7 nových inscenací ve Východočeském divadle, v Komorní filharmonii Beethoven a také mimořádný koncert Čajkovský pro Havla a galerie také chystá nové výstavy.
8: Naše kulturní instituce znovu připravily skvělý program a je z čeho vybírat. Ať už se člověk hledá divadlo, klasickou hudbu, současné umění, tanec anebo třeba film. A nejde jenom o instituce zřizované městem. Podobně pestrá je nabídka celé pardubické kulturní scény.
7: Tak to byla náměstkyně primátora Jiřina Kočová. Hokejisté Pardubic si ve třetím zápase v lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipala Píranta, kde podlehlo 2-3.
9: Měli jsme skvělý vstup, hned to naše první střídání, naše liney. Jsme tam měli 3 nebo 4 šance. Dneska nás trápila koncovka, si myslím, vždycky nám chyběl kousek, ale na to se nehraje, prostě soupeř dneska dal 3 góly, my jenom 2. Můžeme si z toho vzít to, že jsme to nevzdali, až dokonce jsme prostě bojovali, ale bohužel prostě dneska 0 bodů.
7: Letoval pardubický Honza Mandát.
10: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
7: Dopoledne místy přehánky, ale odpoledne obývání oblačnosti i srážek. No a teploty 17 až 21 stupňů na východě Čech. Zítra to dotlačíme na 23.
1: Hit Radio Černá hora.
11: A je to tady konečně, společně se slyšíme v pátečním dopoledním driveu. Od mikrofonu zdraví Jana Šimurdová. Určitě se už těšíte na víkend. Teď ale ještě chvíli vydržíme, protože ladíte ale Hit Radio Černá hora. Tak to půjde hravě. Říkám si, co by vás tak mohlo jako dobře naladit, nakopnout pro to páteční dopoledne. A myslím, že Shakira by mohla být to pravé.

věc při pátku, to je dokonalý spojení. Šabozina, Hetráriu, Černá Hora. A představte si, že jdete po chodníku a napálí to do vás koloběžka. Přišla mi totiž od vás zpráva, konkrétně od našeho posluchače z Díčina, který chce, nebo rád by skrze éter poprosil třeba rodiče dětí, ale i některé dospělé o to, když používáte vy nebo vaše děti třeba e-koloběžku a jezdíte po chodníku, abyste jízdu přizpůsobili i chodcům. Tyto koloběžky jsou totiž rychlé a tiché a je velmi snadné způsobit nehodu s někým dalším, jo? Tak na to prosím myslete a doma si o tom promluvte také s vašimi dětmi, pokud koloběžku používají na cestu do školy. Já když jsem četla tuhle zprávu od toho našeho posluchače teda, tak jsem si vzpomněla, jak jsem byla na nákupu u nás v Jaroměři, tady v místním supermarketu. Stojím u pokladny a teď náraz do mě, nohu jsem málem necítila, sotva se chytla pokladny, abych neskončila úplně na zemi. Otočím se za sebe a tam na takovém vozítku, co vypadá podobně jako motorka, ale není to motorka, tak na tom seděla prostě starší paní. Já nohu přejetou až ke kulení. Krásný vzorek pneumatiky jsem tam měla. No a s paní jako řeč nebyla, no. Takže velké štěstí, že místo mé nohy to nebylo třeba malé dítě, jo. To by byl fakt pruser. Zkrátka, spousty potíží může způsobit, pokud se někdo pohybujete na kolech, koloběžkách, vozítkách, mezi chodci, tak lidi pozor na to, ať bez úrazu oslavíme Vánoce. Ty už jsou tady stejně za chvilku. Kdo je ale ještě dřív, tak to je Robbie Williams a to teď. Jsme Hit Radio, Černá Hora.

9 hodin, 21 minut s vámi páteční dopolední drive a Imagine Dragons. Krátce po 9 jsem mluvila tady o tom, jak by se mělo s koloběžkami, koli nebo vozítky jezdit mezi chodci opatrně. Řekla jsem i svůj příběh, kdy mě jedna paní přejela vozítkem v obchodě nohu a přišla mi reakce od Sabiny. Do mě to najelo na kole jednou dítě a čekala jsem reakci od maminky, že dítě ti domluví a vynadala mě, že jsem dospělá a mám se dívat. Hezký den, Sabina. Tak tohle je teda fakt hezký, no. Tak když jsme u toho, stalo se ještě někomu z vás příhoda na kole, s kolem, koloběžkou, třeba si dá někdo potom větší pozor. Vaše příběhy mi posílejte na 601 292 464.

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
4: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
7: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
8: Faktury, faktury, faktury.
9: Trápí vás faktoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: Tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Jsem rodina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: KFC ti zase nabízí víc.
18: MacBooky Neo,
17: iPhone 17,
18: laserové projektory,
17: sluchátka Apple Beats
18: a stovky dalších cen.
17: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
18: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
17: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
20: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
21: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Devátá hodina, k tomu 33. minuta, díky, že posloucháte Hit Radio Černá Hora. A rozjel jsem s vámi téma, doslova teda rozjela, nebezpečí tam, kde ho vlastně ani nečekáte, že jo? Příhoda na kole, s kolem, koloběžkou nebo i s někým na vozítku, třeba bezpečně na chodníku, že jo? Napsala Jana. Dobrý den, já jsem jednou takto seděla v autě zaparkovaná u chodníku a najednou obrovská rána. Do mého auta to našel cyklista. Naštěstí nic vážného to pro něj nebylo, i když si asi docela natlouk. Bylo to ale dost stresující, absolutně nechápu, kam se díval. Janí, díky. Tohle mi normálně dost připomíná cyklovýlet s mojí kamarádkou, když jsem byla ještě na Moravě. Celou cestu jsme zvládli jako v pohodě. A když jsme jako už přijížděli do vesnice, kde jsme vlastně bydleli, tak jsem jela napřed, protože si něco dělala na mobilu. Čekám u těch dveří. Fakt jako dlouho nedalo mi to pak a vracím se zpátky směrem k ní. A vidím, jak táhne kolo. Odřená a zjistím, že to vlastně napálila do auta. Takže možná za to mohl ten mobil. Už si to přesně nepamatuju. Hlavně, že bylo všechno nakonec v pořádku. Takže Janí, díky za připomenutí toho mého taky zážitku. Napsala ještě Zuzana. Jednou jsem na kole nevybrala zatáčku a jela rovně a narazila do chodců. Aspoň jsem ale brzdila. Lidi ale byli dost překvapení a já vlastně taky. Tak to věřím. Chtěla se prostě přidat asi k debatě. Lidi moc díky za zprávy a hlavně prosím vás opatrně. No a my pokračujeme s další muzikou na Hit Radio Černá Hora je Cure.

Cyril v pátečním playlistu na Hit Rádiu Černá Hora. No a jak to teď jde v práci? Dělá se vám tak nějak jako lépe? Jde to všechno jednodušeji, nic nehrotíte, ani váš kolega, kolegyně? Tak to je dobře. Stresování máme během týdne dost. Před námi Kelly Clarkson, David Guetta, nebo taky No Name a jejich Nie, alebo Ano. Tak to vás čeká za chvilku v éteru Hit Rádia Č.

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
10: www.juta.cz.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
14: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora, no a když jsme u té jízdy, podíváme se na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, nehoda, a to na Svitavsku, na trase ze Starého Města na Lanškrou na příjezdu do Rychnova na Moravě. Srazilo se tady osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením provozu a opatrně také na dálnici D11 na 70,5 km směrem od Prahy do Hradce Králové. Tady v levém pruhu probíhá údržba a oprava svodidel. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
9: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Nohu z plynu mezi Střítaží a Výšinkou na Trutnovsku. Ode dneška tam platí 70 a znovu se rozjíždí úsekové měření rychlosti. Kvůli stavbě D11 může být limit později snížen i na 50 km v hodině. Tak tohle byste v kuchyni potkat nechtěli. Hmyz, plíseň, taky špínu anebo dlouhodobě zanedbaný úklid. Inspekce kvůli vážným nedostatkům zavřela motorest ve Svinišťanech na Náchodsku. Znovu otevřít může až ve chvíli, kdy dá všechno do pořádku. Tohle je i pro zkušené stavaře celkem oříšek. Obchvat Náchoda. Stavba leží v členitém terénu, navíc nestabilním, v údolí u řeky Metuje.
10: Především hlavně Náchodáci znají tam v tom objektu, kde je takzvaný popílek. To je jezírko, kde se odvážel popel z teplárny kdysi dávno. V tom popílku, pro vaši informaci, bylo 5 metrů hladina vody, 12 metrů hladina bahna a oni se museli dostat až na úplně úroveň toho ložení ty skály. Představte si, že všechny ty piloty na těch mostech, tak v některých případech ten pilot betonový sloup vlastně dosahuje do země 28 metrů. To je 30-patrový panelák.
9: I přesto, že to není úplně jednoduchá stavba, tak jak nám potvrdil starosta Jan Birke, všechno běží podle harmonogramu a termín dokončení jaro 2028 platí. Hrdina fotbalistů Slávie Daniel Šturm litoval, že jeho dva góly nevedly v úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů k bodovému zisku. Navzdory domácí porážce 2-3 Slens podle něj mužstvo ukázalo, že dovede konkurovat evropské špičce. No a tady je trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.
11: Hodně mi to vlastně připomíná ten první zápas z loňský s Bodou, vlastně ve spoustě situací. Vedli jsme, ztratili jsme ten zápas. S Bodou jsme v 94. měli gólovku na 3-2, my jsme to mohli zlomit. Pak vlastně Manu v 92. skvělá pozice vlastně ve vápně znova na 3-2. I když jsme hráli v 10, tak jsme si prostě nezasloužili prohrát.
12: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
9: Odpoledne to bude lepší, podle předpovědi by nám mělo ubývat mraku a taky už by nemělo pršet odpoledne. No a teploty 18 až 21 stupňů.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: No, není na to, když se řekne i pátek. S vámi dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, Jana Šemurdová a za moment Chumba Wumba.

starých vín třeba poznáte někdo dneska večer, jinak dohrála na Hitrádiu Černá Hora kapela Škvor. Už jste někdy hráli disc golf? Pokud ne, tak zkusit si to můžete určitě na Orebu v Třebechovicích. Tady je nové disc golfové hřiště, na kterém si můžete zahrát i jako buď úplný začátečník, tak na své si přijdete i jako profík. Mně to nedalo, tak jsem koukala na internetu, jak to vypadá, když se hraje ten disc golf. To vlastně házíte létající talíř celkem na dálku a musíte se trefit do takového koše. No, takhle, já a moje hody, jo? Já vám lidi slibuji, že kdo sem půjdete hrát ten disc golf, takže u toho nebudu, protože byste si asi moc nezahráli. Všechny talíře by byly roztroušené na všechny strany a pořád bych tam jenom chodila a hledala, kam doletěli. A pokud byste se blížili ke mně, tak by mohl ten disc přiletět i na vás. No. Já totiž umím házet dopředu a letí to i za mě. A to umí málo kdo. Tak to bychom měli disc golf a teď něco lepšího na Hitrádiu Černá Hora, Enrique Iglesias.

0: Republic, díky, že ladíte páteční dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora. No a za chvilku budeme řešit, kdo je vlastně single a proč. 86% mladáků ve věku 18 až 24 let jsou prý single a já říkám, třeba to tak chtěj. No nic, pořešíme za chvilku po muzice, bude tady třeba Miles Smith, anebo zazní taky Beyoncé. Krása. No a za krátkou chvilku je to vaše.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Klumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vidra chytil zlatou rybku.
9: Pusť mě, splním ti tři přání.
8: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
9: Hapex.
8: Pergolu s konstrukční hranou.
9: Hapex.
8: Střechu.
9: Hapex.
8: A co kvalitní palubky?
9: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
8: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
9: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
8: www.hapex.cz.
10: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
11: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
10: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
11: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
14: tak Mironet! Klikni dvakrát!
16: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
17: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
18: Jsem rodina.
19: Co tady blbneš?
18: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
18: Vše na 211.cz.
19: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
20: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
0: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

posloucháte Hitradio Černá Hora, no a prý až 86% mladých ve věku 18 až 24 let vstupuje do vztahu mnohem později než předchozí generace. Důvodů je prý podle průzkumu hned několik, a to, že drahé bydlení, finanční nejistota, únava z těch seznamek, změna vlastně toho celého způsobu seznamování, ale taky i to, že máme větší nároky, nebo ta generace, já už nepatřím sem, bohužel, že má větší nároky na vlastní život a osobní rozvoj. Já za sebe musím říct, že tyhle důvody docela chápu. Taky si myslím, že jít do vážnějšího vztahu je na uvážení každého z nás a neměl by se člověk stresovat vůbec věkem, kdy má co v jakém věku dělat. Když si ale teď jako vzpomenete na to, kdy jste šli poprvé do nějakého vážnějšího vztahu, kolik vám tak bylo? A bydleli jste u vašich, nebo jste šli do vlastního? Tady je Aneta Langerová, my jsme Hitradio Černá Hora.

0: Niko Santos, Féteru, Hytrária, Černá hora. Před chviličkou jsem řešila, že dnešní generace ve věku 18 až 24 let je single. Řekli jsme si důvody a vyhodila jsem na vás otázku, kdy jste třeba začali vy s vaším vážným vztahem. A přišla mi moc hezká zpráva od Sylvie. Kdo pak se, píše, tak já jsem v 18 začala vztah s vysněným princem a už je to 25 let a přestěhovala jsem se k němu. No, tak takovou idylku bychom taky chtěli, Sylvie. Moc děkuju a před námi jsou 2 dny volna, spousta plánů, nebo možná taky naprosté nic nedělání, vše je skvělý plán, výběr už nechám na vás. Co ale vyberu za chviličku, tak bude další muzika. Amy McDonald's nebo Khalid a možná stihneme i více. To je playlist na Hitrádiu Černá hora do konce 10.
1: Je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je Helium, plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš količ blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje tedy tuto sobotu. Solnická Dobruška. Tedy Jiří Nápady.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Kadeřnice.

0: Estetický salon Perfect v Hradci Králové představuje
1: Butik salon Professional Treatment.
0: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
1: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
0: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
1: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí, chytrá technika školu ulehčí, notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Skonto nábytek!
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Round Lab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Zahradní technika Dubenec. Nové i vypasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
19: Hit Radio Černá Hora.

0: Jirka.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, hlásíte nám nehodu, a to na Náchodsku v Novém Městě nad Metují. V Náchodské ulici se tady srazilo osobní auto s motorkou. Nehodu vyšetřuje policie, projedete tady jedním jízdním pruhem. Kolony se ale zatím netvoří. No a stále se vyšetřuje nehoda, která se stala na Svitavsku na trase ze Starého Města na Lanškroun. Na příjezdu do Rychnova na Moravě se srazilo tady osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 110.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech.
3: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Voláme všechny pardováky a hlavně pardovačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Je to pořád dokola a přesto se najdou lidi, kteří podvodníkům naletí. Mami nebo tati, rozbil se mi mobil, potřebuju peníze. Takhle začínají podvodné zprávy, před kterými varují východočeští policisté. Tři muži z Jičínska, Hradecka a z okolí Týniště na Torlecí kvůli nim teď poslali podvodníkům dohromady přes 400 tisíc korun. Policie proto radí každou podobnou žádost o peníze nejdříve ověřit přímo u příbuzného. No a teď na Černé hoře na silnice na jedničkách v Pardubickém kraji se bude sčítat doprava. Ředitelství silnic a dálnic začalo na 6 místech instalovat automatické sčítače. Třeba u Čeperky, Valů u Přelouče a nebo v Draškovicích. Během prací je provoz kyvadlový a hotovo má být ve druhé půlce září. Pardubice plánují co dál s okolím letiště. Ve hře je hotel, nová parkovací místa i lepší doprava. Studie prověří budoucnost 630 hektarů mezi letištěm a Popkovicemi. Počítá se i s lehkou výrobou a nebo zvířecím útulkem. Studie za 380 tisíc bez daně má ukázat, jak celý prostor rozvíjet chytře a bez chaosu. Hokejisté Pardubic si ve třetím zápase v lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipala Píranta, kde podlehlo 2-3. Minimálně ze začátku mělo velký tlak a na konci sahalo po vyrovnání. Rozhodli ale dva slepené góly soupeře ve druhé třetině.
12: Měli jsme skvělý vstup, hned to naše první střídání, naše liney, jsme tam měli 3 nebo 4 šance. Dneska nás trápila koncovka, si myslím, vždycky nám chyběl kousek, ale na to se nehraje, prostě soupeř dneska dal 3 góly, jenom 2. Můžeme si z toho vzít to, že jsme to nevzdali, až dokonce jsme prostě bojovali, ale bohužel prostě dneska 0 bodů.
11: Řekl pardubický Honza Mandát.
2: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
11: Lanškroun, Česká Třebová, Polička, no tady je dešťová vlna a další přehánky třeba na Svitavsku dorazí do hodiny, ale odpoledne už budeme bez a mělo by ubývat mraku. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
1: 11:02, ladíte Hit Radio Černá Hora a jeho dopolední drive s Janou Šimurdovou, za to díky. A už za chvilku si připomeneme, jak to dneska bylo s výhrou, kdo pak to zvoní, kolik je vlastně ve hře v pondělí. Taky si říkám, jak vás teď lítají včely nebo vosy. O tom se budeme totiž taky bavit teď už, ale je na řadě muzika připravená Lady Gaga a její Paparazzi.

0: Kateřina Marie Tichá na Hitrádiu Černá Hora, no a nás zajímá, jak to dneska ráno v 7 hodin a 10 minut dopadlo.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Na adresu do Pardubic jednoho z vás dnes vyrazil náš kolega, moderátor odpolední show Ondra Novotný.
2: Budeme zvonit.
3: 30 sekund, máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
2: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
4: Absolutně nic se tady neděje. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo. To je úplně něco jiného než večír.
2: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
4: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
2: Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun.
0: Tak Ondra sice zaparkoval teda, jak říkal, bez problému, ale bohužel výhra se nekonala, takže v pondělí na vás čeká celkem 6000 korun. Taky připomínám, že na konci září budete mít někdo 50 000 korun. Registrace do hry, kdo pak to zvoní, a taky více podrobnějších informací máte na našem webu hitradio.černahora.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Karl se mi chce říct, že James Blunt udělal Goodbye My Lover a teď už je OK. Díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora, nás zajímá, jak se vám teď jezdí. Řidiči, máte klidnou cestu nebo víte o nějakých zádrhelech? Ať už je to prostě cokoliv, budeme rádi, pokud nám dáte vědět na naší dopravní linku 800 110 100. Díky moc, no a dvě minutky před celou je na Hit Radio Černá Hora váš nejlepší dopravní servis na východě Čech.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: V Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje tedy tuto sobotu. Solnická Dobruška. Tedy hýří nápady.
15: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
16: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo XXL-kuchyně.cz.
17: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Black Eyed Peas, i to vám hrajeme v pátečním dopoledním playlistu na Hitrádiu Černá Hora. No a je mezi vámi někdo, kdo jste takový expert, že byste se nechal klidně dobrovolně popíchat včelami, vosemi. To podle mě musí být jako nějaká snad masochistická nátura, protože já když třeba vidím letět vosu, tak všechno prostě lítá kolem, anebo odcházím. Nebudu čekat, až si prostě sedne na mě. O to víc mě zaujal teď případ, který se stal tady v Hradci Králové, konkrétně přímo v Hradce Labe. Muž tady slečený čekal údajně na to, až přiletí naštvané včely a poštípají ho. A proč vlastně tuhle nepříjemnost chtěl, jo? Tak prý ho zajímalo, jak se kolem jdoucí lidé zachovají, když uvidí poštípaného alergika. Pán teda odvážný a nerozvážný. Já mám snad i pocit, že teď už včelky a vosy tolik nelítají. Každopádně myslím, že existují i efektivnější způsoby, jak přitáhnout vosy. To ale říkat nebudu, ať to někdo neskoušíte. To jsou věci na tom světě. Na Hitrádiu Černá Hora dáme radši muziku, ta vás nepoštípe. Gigi D'Agostino právě teď.

0: opustím místo za mikrofonem. Co je podstatné, že na Hitrádiu Černá hora jedeme dál. Čekají vás srdcovky, potom odpolední show a tak dále. No a společně se s některými z vás uslyšíme taky zítra odpoledne. Ano, pro mě je víkend tak nějak jako napůl volný. Takže já se na vás těším zítra od 15 a děkuju za to, že jste byli se mnou dnes a opět jste reagovali na to, co tady pořád povídám. Mějte pohodový pátek, lidi, a užívejte volno, pokud vám víkend dopřeje. Ahoj!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
7: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
13: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
19: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
20: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit. Vážně?
0: A co umí?
20: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
21: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Novém Městě nad Metují v Náchodské ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se tam teďka vyšetřuje a projedete jedním pruhem. Co máme info, kolony se zatím netvoří. No vaše dopravní informace budeme rádi, když nám zavoláte na 800 110 100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
3: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V Břeclavské tiskárni už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončená do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
5: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
4: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lanc neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. A teď ještě něco z regionu.
0: Možná se právě chystáte do Jičína na město pohádky, tak můžete zavítat i k hasičům. I dneska otevřeli garáže centrální hasičské stanice. K vidění je tam technika, výstroj, vybavení, no a hasiči připravili pro děti i dospěláky aktivity a praktické rady. Jen si teda pospěšte, ve 3 se garáže zavírají.
6: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
0: Je hodně oblačnosti ve východních Čechách, ale během odpoledne nám bude mraku ubývat a teploty se zarazí mezi 18 až 21 stupně Celsia.

Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná, ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete mám se dobře a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne. Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že si máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Rádia 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď je do B-Williams.

0: Robbie Williams na Hit Radio ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše: mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr, mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, jak je to bez ty diakritiky, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je z minulosti. Rozumím, to je taková ta věc, jako když přijde ta paní domů, že jo, kouká na to svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic ho netrápí, a říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zase jdu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste, jako troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2, což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý. Je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

0: open sesame, easy.
1: Abrakadabra, Leila Kay, a když to teď tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: jste 90-kové děti, tak tohle je něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Rádiu, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. Já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti. A je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamela Anderson oblečenou. Zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečenej, bohužel, pro mě, tak. Dokonce i královna Alžběta, oblečená, tak je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a spodí, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty, a, nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am, Brian Adams. Night Rider.

0: ranní 90. léta.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Snap a Summer, The First, The Last Eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. v pohodě, ale pak když si to člověk jako přepočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet, nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to si nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo. Telefonovalo se jenom do minuty, počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás 6. páteční srdcovka na vaše přání. Už za chvilku.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaše návštěvu.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech. Peníze včas,
4: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
15: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
17: Hit Radio.
18: Život plne dál.

0: pokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem. Je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat. To si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu. Jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simča, nečtu to vůbec. Je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě. Všechno to čtu. Snažím se. Těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost. Ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hit Radio. Tak ještě jednou, obrovská gratulace k 15. výročí. Bravo!

0: Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. To asi nás dneska v noci nečeká. Perzeidy, ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio, i přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíz děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
6: Aktiv Sport Jaroměř naváží stovky lyží a uvolňuje sklady s letním zbožím. Právě teď výprodej letního sportovního zboží jen za polovinu. Kola, elektrokola a oblečení jen za polovinu ceny. Vyber si na prodejně Aktiv Sport Jaroměř. Jen za polovinu ceny.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
8: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
9: Plus krkonošská příroda.
8: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
9: A volný vstup do lázeňského wellness.
8: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
10: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
11: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: www.uzeniny.cz.
3: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
6: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
5: Jasně.
6: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak to by bylo překvapení, kdyby aspoň jedna hlasovka nemířila na Svitavsko, na ty kolony u Koclířova. Oprava silnice vás tam zdrží na cestách, tak s tím počítejte a díky za vaše zprávy. Další můžete volat na 800 1 10 100.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Obyvatel Česka ubylo. V prvním pololetí letošního roku klesl počet o 12 200. Ke konci června nás tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Stavební řízení v Česku čekají změny. Sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
9: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
8: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
1: Na Černé hoře v tuhle chvíli míříme na Náchodsko. Tohle byste v kuchyni potkat nechtěli. Hmyz, plíseň, špína a dlouhodobě zanedbaný úklid. Inspekce kvůli vážným nedostatkům zavřela motorest ve Sviništanech na Náchodsku. Znovu otevřít může až ve chvíli, kdy dá absolutně všechno do pořádku.
10: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
1: K nám ve východních Čechách servíruje spoustu oblačnosti, ale těch mraků by skutečně mělo postupně ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední

0: to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká. Společně s Hit Radiem.

14 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Jste teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, takže ne. Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě, jo? Tak po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo, dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde, jo? I když ten novej sklápicí iPhone za 90 tisíc, ten se

taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6000 korun. Za co je utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak si nechte poradit od skupiny Činasky.

0: Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 24 minut. Ano, když už jsem naťukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září, rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde si s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska 11. září světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No, tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
3: Vidra chytil zlatou rybku.
4: Pusť mě, splním ti tři přání.
3: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
4: Hapex.
3: Pergolu s konstrukční hranou.
4: Hapex.
3: Střechu.
4: Hapex.
3: A co kvalitní palubky?
4: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
3: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
4: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
3: www.hapex.cz.
5: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: www.uzeniny.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Titon.
8: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
9: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
10: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
11: www.juta.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
15: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
16: Vinylovou? A bude sama hrát?
15: Ne, ale je kvalitní.
11: Experto Family. Od V podlahy.
16: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
18: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

USA. Po 13 letech hrajeme v Futu Aréně, bude to velký a s Hitrádiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo, a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál. Jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937. Stačí se dovolat jako třetí pořadí a jste ve hře dokonalá desítka, a pak mi odpovíte správně, alespoň na

Shakira a Zoo. Takový malej výlet. My v tom ještě budeme zvěřinci pokračovat. Za chviličko tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit,

0: Martin Kasal a Ondra Málek a do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za co? Za 10 let, za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne Eleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv. Ale 100% za chvíli zazní Jeleni. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
10: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
11: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountfordhk.cz.
12: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
14: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Temper City jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, 70 a víc ani ťuk na tachometru. Bacha na nový limit mezi Stříteží a Výšinkou na Trutnovsku. Ode dneška se to tam hlídá, tak ať to nemáte drahý. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 801 1100.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
14: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute.
13: Tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 6 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
1: Ve Vrchlabí dokončují přestavbu parkoviště u kláštera za víc než 50 milionů korun. Nově tam parking nabídne 96 míst, včetně 4 pro dobíjení elektromobilů. Přibude také nová zeleň. Parkoviště bude po dokončení spoplatněné a řidičům by se mělo otevřít na konci podzimu.
15: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
1: 21 stupňů Celsia, tak to bude páteční teplotní maximum ve východních Čechách. Oblačno, místy postupně polojasno, no a zítra maxima 23 stupňů Celsia.
16: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové páteční odpoledne, přeju 3 minutky po 2. hodině. Jsme se tady tak jako zarazili s Dominikem nad tou zprávou. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Ať už to znamená cokoliv, tak pokud jste dlouho ve vztahu, tak možná byste se, pánové, měli v pondělí umejt. Třeba se zadaří.
17: Hit Radio Černá hora.

David Guetta, tady Swims a Tones and I na Hit Radio. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým a je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže budeme potřebovat všechny dlaně, všechny hlasivky, celou O2 arénu a my Hit Radio tam rozhodně budeme a vy tam můžete být s námi. Je to jednoduchý. Stačí právě teď vzít telefon a jako třetí se dovolat sem ke mně do studia. Tak volejte, ještě jednou připomínám to telefonní číslo 800 937 937. Dáme si Ellie Goulding a jdeme hrát dokonalou desítku o lístky na Davis Cup.

0: Golding na Hit Rádiu ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Rádio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si normálně nahradíš v té práci, ne? Tam zůstaneš o minutu a půl.
1: Určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele. Já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele, Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super, jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km v hodině, to jsou strašné bomby.
1: Hele. Já teda mám radši ženský tenis, ale
0: nikdy. Jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek.
1: Ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam. Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíku?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd v šivě?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. Jednu si říkal, ne?
1: Ano, jednu.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4-4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka, kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I tak, i kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý a děkuju moc, to jste mě udělali radost při pátku.
0: Od toho jsem tady, do toho je tady Hit Rádio. Tak jo, tak užij Davis Cup. Jediný, co o tebe budu potřebovat je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš. Jo.
1: Rozhodně, tak rozhodně.
0: Jo. Tak jo, skvělý, díky krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Måneskin. You'll be the saddest part of me, a part of me that will

0: Basta.
1: Marquez, Vayamos, compañeros, 14 hodin, 24 minut. Pokud dneska půjdete do obchoďáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních center. Tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz obchoďácích, tak si vemte špunty do uší. Je to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mídla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nebole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
2: Vracím se domů na brání.
1: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnoutí z vás českých bohemů dáme už za chvilku. Tady u nás na Hit Radio. A ti vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.
3: Kyně v Županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: Rebelionu na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
11: Boutique salon Professional Treatment.
10: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
11: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
10: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
11: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
12: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubů?
3: Kolik?
2: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
3: Hezký den a víkend.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Freaks na Hit Radio a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na pochodu, hlavu v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hit Radio, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hit Radio, rodiče jenom pro vás, jste

0: 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Plnář a zase v pondělí ve 12 hodin se tady společně uslyšíme. Ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, opět nebudou chybět srdcovky. Máte teď celý víkend na to, abyste si rozmysleli, jakou srdcovku na přání si v pondělí budete chtít nechat zahrát. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, tak dával jsem do storíčka k sobě na Instagram Jirka Plnář. Dnešní přání, který bylo fantastický, bylo skvělý, to je jako moc příjemná inspirace. Tak klidně rovnou pod to storíčko, rovnou do zprávy mi tam můžete napsat, co byste chtěli slyšet v pondělí, kdyby vás to napadlo, anebo to prostě nechte normálně přes víkend uležet a v pondělí potom tady na WhatsAppu Hitrádia 777-937-777 už se nějak domluvíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí tak se smějte.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
4: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
5: 990 korun.
4: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
9: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na

0: střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labik-podlahy.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
7: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
8: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
7: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
8: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
9: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
10: Tedy je konečně tady.
11: Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš količ blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje tedy tuto sobotu. Solnická Dobruška. Tedy Jiří nápady.
12: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. A bacha, teď řidiči na Nymbursku před Vrbovou Lhotou směrem z Poděbrad bourala dvě osobní auta. Na místě je policie, jezdí se tady Kyvadlově. Dál v Poličce v Družstevní ulici bourala dvě osobní auta. I tady počítejte s omezením. No a na závěr, kdo jedete trasu Svitavy Vysoké Mýto, tak tady počítejte se zdržením. Na průtahu Litomyšle v Sokolovské ulici se střetlo osobní auto s motorkou, blokují jeden jízdní pruh a aktuálně nám hlásíte kolony v obou směrech.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech.
5: Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Zkuste si dát minutku klidu.
8: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné při koupi 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Měli pravdu. Odborníci říkali, že pohonné hmoty ještě podraží. A stalo se. Za týden benzín i nafta skoro o 2 koruny. Třeba Natural 95 je nejdražší od léta 2022. Průměrná cena u nás ve východních Čechách je 44 korun, u nafty skoro 48. Nabízel se další vládní strop, ale vláda se v pondělí rozhodla, že nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. A tak můžeme čekat, že cenovky nahoru ještě půjdou. Zdražila nám ropa ve světě a pocítí to naše peněženky. Sledujeme i výstavbu obchvatu Náchoda, která je i pro zkušené stavaře celkem oříšek. Na trase je 17 mostů. Stavba navíc leží v členitém terénu, navíc nestabilním, v údolí u řeky Metuje.
11: Především hlavně Náchodáci znají tam v tom objektu, kde je takzvaný popílek. To je jezírko, kde se odvážel popel z teplárny kdysi dávno, kdy tom popílku pro vaši informaci bylo 5 metrů hladina vody, 12 metrů hladina bahna a oni se museli dostat až na úplně úroveň toho ložení ty skály. Představte si, že všechny ty piloty na těchto mostech, tak v některých případech ten pilot, betonový sloup vlastně dosahuje do země 28 metrů. To je 30-patrový panelák.
10: I přesto, že to není úplně jednoduchá stavba, tak jak nám potvrdil starosta Jan Birke, všechno běží podle harmonogramu a termín dokončení jaro 2028 platí. Hradec Králové plánuje místo rekonstrukce stávajícího zimního stadionu postavit novou hokejovou arénu. Počítá se s kapacitou 6 až 7 tisíc diváků. Jednou z možností lokality je kampus na Soutoku. Podle primátorky Pavlíny Springerové by mohla nová hala vzniknout zhruba do 7 let. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Finále začne zítra v 10 večer. To Katka Siniaková může už dneska večer získat druhý deblový titul na US Open. Se svojí parťačkou Američankou Taylor Townsendovou naskočí v 18 hodin proti domácí dvojici Montgomeryová-Kriegerová.
2: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
10: Sobota i neděle ve východních Čechách nabídnou takové výletní, taky grilovací počasí. Zkrátka, venkovním akcím bude tohle počasí přát. Čekáme polojasno až oblačno, přehánky se můžou objevit na horách, no a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá hora.
0: Lucka Eisenreichová tradičně zdraví při pátečním odpoledni od mikrofonu Hitrádia Černá Hora. Dneska je 11. září. Spolu si dáme zase pár víkendových tipů, včetně toho, kam třeba vyrazit na houby, ať domů nejdete s prázdnými košíky a doslova k obědu nemáte houby. Tak si na to počkejte.

jste s Hitrádiem Černá Hora, já vám přeju krásný pátek. Já co si budeme, podle všeho, když se koukneme z okna ven, tak léto skončila. Počasí máme doslova na houby. A to na houby sedí, protože v Trutnově se před pár dny našel skoro rekordman, 100 centimetrový hřib. O kousíček se teda nedostal do knihy rekordů, ale očividně podle všeho v Trutnově a okolí houby rostou. Já jsem teďka na Facebooku v takové houbařské skupince, tak například kam jako nevyrážet, tak to je Hradec Králové a to můžu teda potvrdit i z vlastní zkušenosti. Byli jsme teďka s dětma na houbách právě v hradeckých lesích 2 hodiny. V košíku jsme měli jenom šišky a větvičky. Takže Hradec Králové raději vynechte a jestli někam chcete vyrazit, tak Trutnov, tam teda hojně rostou. No a pokud máte třeba, vy co nás teďka posloucháte, nějakou dobrou radu, kam bychom mohli o víkendu na houby, aby jsme nedorazili domů s prázdným košíkem a chtěli byste se pochlubit, tak my budeme samozřejmě rádi. Náš WhatsApp 601 292 464, ať nejsou ostatní houbaři smutní. Pojďte se podělit taky o své tipy. Teda doporučuji předtím si tam ještě nazbírat plný košík, než vám to vyzbíráme. A teď už další muzika. September Cry For You na Hit Radio Černá Hora. Tak krásný pátek.

0: Tak to byl pokáč na Hitrádiu Černá Hora, no a my jdeme na ty houby. Já jsem tady před chviličkou otevřela téma hub, kde rostou, nerostou, že v Trutnově hlásíte a sbíráte plné koše hub, dokonce jsou tam nějaký rekordmani hřibový. No a ptala jsem se na vaše tipy, kam teda můžeme vyrazit na houby. Samozřejmě jsem nečekala hodně zpráv, protože to si většinou houbaři tohle schovávají pro sebe, no ale bacha. Luboš nám napsal na náš WhatsApp a poslal dokonce i fotku. Koš nádherných hřibů a dalších úlovků a píše, že tohle se dá najít v Hořicích. Takže už máme aspoň nějaké přibližné lokality, Trutnov, Hořice, tam odsud teda sbíráte a hlásíte košíky hub, jak jsem říkala, tak v Hradci Králové prázdno. Možná tak maximálně prašivka.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
7: www.juta.cz.
8: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
13: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Gigi Agostino na Hitrádiu Černá Hora, krátce před 3:30 odpoledne a pojďme na malý okamžik společně zvážnit. Dneska je to totiž přesně 25 let od 11. září 2001. Je to vlastně skoro na minutu přesně od chvíle, kdy televize přerušila vysílání. Možná si přesně pamatujete, co jste v tu chvilku dělali, když na obrazovce běžely záběry z New Yorku. Já jsem byla doma s rodinou a právě u televize jsme seděli a musím říct, že to je rozhodně jeden z těch okamžiků, co se prostě člověku zapíšou do paměti navždycky. Tak si na chviličku pojďme toho 11. září připomenout, samozřejmě s respektem. No ale potom, pojďme prosím vás opět žít dnešek. Dneska je totiž pátek, před námi je víkend, tak ať na vás nejdou zbytečné chmury, protože víkend to je samozřejmě vždycky dobrá zpráva. Tak já vám přeju, aby ten váš víkend byl báječný, aby byl podle vašich představ. No a k tomu startu víkendu už další muzika, no a budou to Savage Garden, no a za chviličku na Hit Rádiu Černá Hora taky Bebe Rexha.

0: páteční odpolední Hit Radio Černá Hora, Bebe Rexha a Faithless vám zpříjemnili cestu za volantem. No a já teďka doufám, že nestojíte v žádné koloně. Dopravní nehoda se například došetřuje stále mezi Svitavami a Lanškrounem u Opatova. Hlásili jste nám i z místa kolony. Tak pokud někdo třeba na místě jste a víte, jak to tam vypadá, tak určitě dejte vědět a budeme rádi i za jiné varování, jakému třeba úseku se teď ideálně řidiči mají vyhnout. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100. No a za chviličku už pro vás řidiči je zavolán další muzika a na Hit Rádiu Černá Hora to bude Eva Farná, Smiraj, no a nebo Train.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován

0: hovna. To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
1: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
0: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
1: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

0: 1. září Dny Merien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Pro doma.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera.

0: Nakupte jednoduše online. Tvoje stará už ti nevyhovuje? Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
1: Jasně.
0: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, Shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Dvě minuty do 16. odpolední a pojďme zkontrolovat silnice na východě Čech. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase mezi Světavami a Lanškrounem u Opatova se stále jezdí po dopravní nehodě Kyvadlově, tak tady počítejte se zdržením a dál bacha na D11 na 94. kilometru ve směru na Jaroměř, tak tady stojí porouchané nákladní auto.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Černá Hora.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Východní Čechy, no, tak tady je Černá Hora doma a víme, co se tady děje. Třeba to, že oprava kilometrového úseku Gočárova okruhu v Hradci Králové jde do poslední etapy. Hotový je pomalý jízdní pruh i nájezdové rampy na Malšovický nadjezd. Teď se práce přesunou do rychlých pruhů. Provoz zůstane zachovaný v obou směrech a celá oprava má skončit začátkem října. O 1000 korunový příspěvek od Hradce Králové byl obrovský zájem. Program Korenci už zaplnil všech 1800 míst. Hradečané můžou příspěvek využít u zapojených místních obchodníků. Město jim zaplatí až polovinu nákupu.
9: Podařilo se nám do té lokální ekonomiky investovat nejenom ty peníze, které dalo město, ale ten multiplikační efekt, který tam potom vzniká, když člověk přijde do toho krámku, tak tam utratí i víc peněz, než třeba původně zamýšlel nebo než třeba ten projekt Korenci mu nabízí.
8: Řekla primátorka Pavlína Springerová. Příspěvky u obchodníků jsou vyčerpané. Ale co je dál ve hře, tak to příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže. No a teď naskok do zahraničí, nevědomí rodiče si nově můžou doslova osahat své nenarozené dítě. Britský projekt First Hello převádí běžné snímky z ultrazvuku pomocí 3D tisku do hmatového modelu, na kterém lze rozeznat obličej, ruce i postavu miminka. Pilotní služba je zatím ve Velké Británii dostupná zdarma. Držíme na dálku palce Katce Siniakové, která bude s Taylor Townsendovou bojovat o svůj druhý deblový titul na tenisovém US Open. Holky už za 2 hodiny naskočí proti domácí dvojici Montgomeryová-Kriegerová. No a v singlu se zítra od 22 hodin o titul poperou Sabalenková s Rybakinovou.
10: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
8: Máme před sebou příjemný víkend. Na východě Čech mělo by být jak v sobotu, tak i v neděli. Polojasno až oblačno, přehánky když tak maximálně na horách a teploty se nám budou točit mezi 18 až 23 stupni Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Pátek 11. září před námi je druhý zářijový víkend. No a co se teda září musí rozhodně nechat, tak to, že je to měsíc vína. A to teda za mě je vždycky moc fajn. A kde poteče právě tento víkend víno doslova po schodišti proudem, tak to bude téma už za pár minut, počkejte si.

To je taková nostalgie a doufám, že jste za těmi volanty nezačali usínat. Dnes je pátek 11. září a já tady mám jednu příjemnou pozvánku pro všechny milovníky vína. Vinobraní na Kuksu, už 19. ročník právě zítra, takže kdo ještě nemáte zapsáno, tak si pište. Startuje akce v 10 dopoledne, končí potom v 6 odpoledne, no a to hlavní za mě se koná právě ve 13 hodin, kdy po kaskádovém schodišti poteče víno proudem jako zahraběte šporka. Nenže jako se člověk zadarmo napije vína, to je samozřejmě milý, ale za mě je to hrozně hezký akt a vypadá to krásně. Takže kdo dorazíte na 13. hodinu, tak si budete moct načepovat přímo na schodišti víno. Jinak celá akce nabídne až 100 různých druhů vín. Já teda doufám, že všechny ty vína neochutnáte, to by možná nedopadlo úplně nejlíp. Každopádně ochutnávat budete moct a je to akce nejen o víně, ale i krásné architektuře. Můžete se potom procházet právě se skleničkou v ruce v nádherných zahradách Kuksu. No a samozřejmě i bohatý doprovodný program vás čeká, živá hudba. A kdo dorazíte, už si tady udělám takové malé okénko, kdo dorazíte už na 12. hodinu zítra na Kuks, tak se nejen uvidíme, ale i uslyšíme, budu tam s kapelou na pódiu, tak jako malinko popíjet s vámi. Tak určitě doražte, zítra vinobraní na Kuksu, srdečně vás zvu, potkáme se tam a teď už další muzika. Imagine Dragons na Hit Rádiu Černá Hora a přeju všem krásný pátek.

0: Tak tohle je oblíbená skladba mého pětiletého syna na Hitrádiu Černá Hora. A když už teda jsem u svého syna, tak překvapilo mě po včerejší rodičovské schůzce ve školce, jo, ve školce, co všechno v těch 5 letech dítě už potřebuje. Tak možná to máte rodiče dost podobně, ten šok a překvapení, tak si tohle rodičovské okénko, tohle téma si dáme už za chvilku na Hitrádiu Černá Hora.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než 2x na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích
1: dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Tak to byly Linkin Park na Hit Radio Černá Hora při pátečním odpoledni. No a teď jedno rodičovské okénko. Co všechno potřebuje dítě ve školce? V 5 letech například už potřebuje penál s pastelkama a základní výbavou. My jsme včera měli rodičovskou zkoušku ve školce a já jsem z toho prostě tak překvapená, že se tady s váma o tom musím podělit. A zajímá mě, jestli to máte třeba ve školkách stejně, jo? Syn šel do předškoláku a samozřejmě krom toho, že přibyly různý kroužky a mnohem víc aktivit, za což já jsem jako ráda, mně se líbí, jak to ta školka pojímá, tak krom toho přibylo i například to, že každé dítě má mít svůj penál vybavený, takovou tou základní prostě pastelky, nůžky, lepidlo. Ale každá ta pastelka má být podepsaná. Takže to je opravdu za mě i trest trošku pro ty rodiče. Já sotva podepisuju trička. Na to se teďka představit, že podepíšu každou pastelku v penále. Tak zajímá mě, jak to máte vy. Jestli jste se letos také střetli s něčím, co vás překvapilo, ať už ve školce, nebo třeba ve škole. Já si totiž říkám, jestli nějak těch nároků na děti a rodiče není čím dál tím víc. Tak mě hrozně moc zajímá, jak to vnímáte vy. Jestli to vidíte stejně nebo naopak. A jestli třeba taky už musíte, jo, do školky nosit penál se školní výbavou. Tak dejte vědět na náš WhatsApp 601 292 464. Já jsem teda zvědavá, co mi přijde. A mezi tím další muzika, budou to Činasky a Klára.

0: pátek 11. září posloucháte Hit Radio Černá Hora a pojďme dořešit rodičovské téma, které jsem tady před chvilkou otevřela. Nároky na děti a rodiče, jo? Jaké školka klade nároky na nás rodiče a na děti? U nás to bylo, já jsem před chviličkou říkala, po včerejší rodičovské schůzce, že musíme pořídit penál a vybavit ho pastelkami, nůžkami, takovou tou základní výbavou. Každopádně já jsem si myslela, že penál budem kupovat až do školy, tak jsem z toho byla překvapená a začaly mi chodit zprávy od vás na WhatsApp. Tak Jana píše, u nás například mají děti ve školce i úkoly, nic dramatického, ale občas přinese syn domů pracovní list od paní učitelky. Marcela, u nás se všechno omlouvá a zapisuje. Dokonce, když jedeme na pár dní mimo školku, musíme vyplnit omluvný list. Ale bacha, jo, píše i protichudně Tomáš, mně to nepřijde, že by se po dětech chtělo moc, například zavazovat tkaničky, se dneska děti neumí ještě pomalu ani v 7 letech, my jsme to uměli, sotva jsme dostali první boty. Tak na těch tkaničkách něco bude, pamatuju si, že ve školce jsme to rozhodně už ovládali, levou zadní, jak se říká. Každopádně já si teda nestěžuju, že dneska ty boty jsou na sucháče. Minimálně pro rodiče je to velmi pohodlný. Co si budeme?
1: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Vidra chytil zlatou rybku.
8: Pusť mě, splním ti tři přání.
7: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
8: Hapex.
7: Pergolu z konstrukční hranou.
8: Hapex.
7: Střechu.
8: Hapex.
7: A co kvalitní palubky?
8: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
7: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
8: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
7: www.hapex.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za jeden

0: atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Hit Radio Černá Hora.

0: Tak to jsou Bloodhound Gang na Hitrádiu Černá Hora a doprovází nás pomalinku do 17. odpolední. My ale ještě předtím pojďme zkontrolovat silnice na východě Čech. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a bacha řidiči v České Třebové v ulici Chmelnice. Od dneška je tady uzavřený most a uzavírka bude až do 25. září. No a do dnešní půlnoci také čekejte uzavírku na trase ze Svitav na Mohelnici na kruhovém objezdu u Koclířova. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech.
2: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolínie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Ceny pohonných hmot podle analytiků nadále porostou. Nafta by měla v příštím týdnu zdražit zhruba o korunu za litr, benzín o desítky haléřů. Důvodem je situace na trhu s ropou, na němž se projevuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě a také omezený provoz rafinérií. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci užívat jiný subjekt než dosud po něm pojmenovaná knihovna. Který subjekt to bude, chce Dagmar Havlová oznámit 21. září. Reagovala tak na fakt, že knihovna Václava Havla nese nově název První prezidentská knihovna Nadační fond. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová. Zápas začne za hodinu.
14: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
0: Víkend přinese oproti dnešku malé oteplení, víkendová maxima budou u 23 stupňů, zítra dokonce se sluníčkem, ale v neděli nás místy na východě Čech může stihnout i déšť.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Jste s Itáriem Černá Hora, Lucka Eisenreichová u mikrofonu. A jestli jste v létě nestihli doladit formu, nebo naopak třeba jako já při těch grilovačkách museli nakonec pořídit o číslověší džíny, tak bacha. Mám tady výzvu, jak udělat něco pro planetu i pro své křivky. Tak si na to počkejte, proberem to už za chvilku tady v éteru.

Krátce po 17. odpolední na Hitrádiu Černá Hora zdravím všechny řidiče za volant. A řidiči, mám tady pro vás takovou výzvu. Umíte si představit týden bez aut? Evropský týden mobility, to je akce, která se každoročně opakuje, začíná už právě příští týden ve středu, 16. září. A snaží se nás motivovat méně jezdit auty, více na kole, pěšky nebo třeba hromadnou dopravou. Takže jestli chcete udělat něco pro planetu i své pozadí, můžete jednoduše vyměnit auto třeba za kolo. Samozřejmě chápu, že ne každý si to můžete dovolit, kdo jezdíte desítky kilometrů daleko do práce, tak tohle není asi ideální výzva pro vás. No ale třeba po městě se ty zadky možná vážně nemusíme pořád vozit v autě. My třeba máme tuhle výzvu i u syna ve školce. Každý týden, nebo každý den tam zapisujeme, jestli šlo dítě pěšky, na kole, nebo třeba jelo autem, a to vám říkám, to je taková motivace pro člověka, když vidí, jak ty ostatní rodiče vyplňují ty zelený políčka, jakože splnili, a vy jediný, červená, červená. No letos se hodlám polepšit, tak do toho můžete jít se mnou, jo? Týden bez aut, to nemůže být tak hrozný, to snad dáme, co myslíte? Tak můžeme to vyzkoušet. Já teda nevím, jestli dám celý týden, ale aspoň pár dnů by to bylo fajn. A teď už další muzika. Krištof, Hitrádio Černá Hora, Hvězdáři. A já vám přeju dál krásné páteční odpoledne.

0: To je aktuální čas, posloucháte Hit Radio Černá Hora, dnes je 11. září. A teď z trochu vtipného soudku, dnešní den 11. září má také svůj specifický světový vtipný den, a to ustlání postele. Tak schválně, kdo jste si dneska ráno ustlal postel? A pánové, máte to stejně jako my doma, že prostě spoléháte, že tu postel ustele vaše žena? Jestli jo, tak co to zkusit jednou otočit, jo? Příjemně svou milou překvapit a zítra ráno uslat postel. Já věřím, že vám to potom třeba velmi příjemně večer vaše žena vrátí a u toho potom ta uslaná postel určitě nebude.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
8: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
9: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
11: tak Mironet! Klikni dvakrát!
13: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
18: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Přepátečním odpoledně jste s Hitrádiem Černá Hora, před námi víkend. No ale co si už teď nachystat? Příjemné pondělní ráno a vyhrát 6 000. Nikdo asi pondělí nemáme úplně v lásce, ale začít den s 6 000 v kapse, tak to už zní dobře, ne? Dnešní výhru, kdo pak to zvoní, si soutěžící nevyzvedla, takže navyšujeme balík a v pondělí jedeme znovu. A jak tedy celá soutěž, kdo pak to zvoní, funguje? Stačí se u nás na webu registrovat. Ideálně, jestli můžete, tak rovnou běžte na web Hitrádio Černá Hora, zaregistrujte se a v pondělí po 7 hodině laďte naše vysílání a hlavně buďte u sebe na adrese u dveří, nebo na adrese, kterou uvedete. Přesně v 7:10 zazvoní v éteru zvonek a my můžeme stát právě před vaším domem s tím balíkem peněz. Vtip je ale v tom, že můžeme s tím balíkem stát před jakýmkoliv registrovaným domem. Takže vy máte 30 vteřin na to od toho zvonku vyběhnout rychle ven, klidně v pyžamu, s natáčkama, v trenkách, pánové, to je jedno, a zjistit, jestli nestojíme zrovna u vás před domem. Tak to určitě zkuste se registrovat, udělejte si hezčí pondělní ráno, 6 000 v kapse, to už potom možná ani nemusíte ten den do práce, a to stojí za to. Teď další muzika na Hit Radio Černá Hora.

0: Já doufám, že vám řidiči příjemně utíká cesta s Hitrádiem Černá Hora už za chviličku po 18. hodině. Se můžete těšit na Hit Radio Classic s Kateřinou Pechovou. Já vám přeju, ať hlavně dobře dojedete dneska do cíle, kamkoliv vás kola vedou. Užijte si pak na maximum taky víkend a já se na vás budu těšit buď zítra živě na Vinobraní na Kuksu, kde budu dokonce i s kolegyní Hankou Poskočilovou, a nebo se budu těšit tady v éteru zase za týden v pátek mezi 15. a 18. na Hit Radio Černá Hora.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a shop roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
16: tak Mironet. Klikni dvakrát.
18: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
19: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Bacha řidiči v České Třebové v ulici Chmelnice, tady je ode dneška uzavřený most, bude to až do 25. září. A do dnešní půlnoci také čekejte uzavírku na trase ze Svitav na Mohelnici na kruhovém objezdu u Koclířova. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Lidy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš količ blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje tedy tuto sobotu. Solnická Dobruška. Tedy hýří nápady.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
7: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
6: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sára Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
6: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo. Ale na start hodiny jsou tu M People.

Tohle jsou Queenie A Kind of Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4 tisíc korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý, jak... No hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mývala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo. To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohleďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

Era a Ameno. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 18 hodin 20 minut k tomu, doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky. Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No je to v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba. A zvlášť u nás žen, my prostě máme studený nohy. Tak pánové, když tak, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný, rým se mi poved. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello. K tomu taky Phil Collins nebo Bartes. No prostě, pecka za peckou.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
11: Plus krkonošská příroda.
10: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
11: A volný vstup do lázeňského wellness.
10: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
12: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
13: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
14: Dobrý den.
15: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
15: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
17: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
19: Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? Půl sedmý, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No není to špatný, ale může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7.10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda, jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7.10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. A jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: sváteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince, ano, bude to velký.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
5: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
4: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
5: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
6: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš količ blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto sobotu. Solnická Dobruška. Tedy hýří nápady.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
9: Vidra chytil zlatou rybku.
10: Pusť mě, splním ti tři přání.
9: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
10: Hapex.
9: Pergolu z konstrukční hranou.
10: Hapex.
9: Střechu.
10: Hapex.
9: A co kvalitní palubky?
10: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
9: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
10: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
9: www.hapex.cz.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

0: 1. září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
2: 990 korun.
1: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Výjimečný.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Krásný večer, 7:00 je tu. My pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Právě teď Belliny, Samba de Janeiro.

The Moonlight v éteru Hit Rádia Song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové, zbystřete. Dáme vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo. Říká se, šťastné dítě, šťastná máma, a šťastná manželka, šťastný manželství. Tak jenom, pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo. Ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo. Jakože na ní fakt myslíte, jo. Nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo. Nebo jí třeba dojdete nalejít oblíbený pití. Stačí maličkosti, jenom hlavně, ať je šťastná,

0: a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní, jo, mám tě rád, jednoduchý, jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. Máme dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoď.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
11: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
10: Jasně.
11: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Aktiv Sport Jaroměř naváží stovky lyží a uvolňuje sklady s letním zbožím. Právě teď výprodej letního sportovního zboží jen za polovinu. Kola, elektrokola a oblečení jen za polovinu ceny. Vyber si na prodejně Aktiv Sport Jaroměř. Jen za polovinu ceny.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

Krásný večer z Hitrádia, Kate Ryan za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 tisíc korun. To je docela drahý salámek, jo? Takhle, když se to sečte. Její šéf na ní dostal tip, přistihl a tak ji trošku vytahal za úško. Přitom, jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do

Begins to Fall, Jermaine Jackson v éteru Hit Radio. Krásný páteční večer vám všem. Díky, že i dneska ten čas trávíte s námi. Doufám, že to je ideální soundtrack k vašemu pátečnímu večeru. A takhle, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Jo, spousta skvělých hitů. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a hlavně fantastický víkend. A za chvilku třeba tohle. That don't impress me much. Shania Twain, k tomu taky Miroslav Žbirka nebo Roxette, tak nikam nechoďte a mějte se hezky.

0: celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
8: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
9: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
11: www.juta.cz. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.

0: akci v DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
1: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
1: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
2: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
3: Atención!
0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
0: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
8: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
7: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
8: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše-pro-lesáky.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera.

0: CZ. Nakupte jednoduše online.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to?

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.

0: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel U Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Rádio Černá Hora. Hit Rádio Černá Hora.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Vy jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.

0: slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.